0: Potevo tedy jenom prostě zjistu, manu bolík jsem se bojkat schávaný. Antes volají tajari, zjistu, žandáru kuku.
1: Mence li pripěry, bojde tancu?
0: Ikzene, vás obakaj sám se